0: आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज, आणि सुरुवात केलेली आहे व्हॉट्सअप फरमाईशला सुंदरशा गाण्यानी आणि पडोसन, पुढची फरमाईश पडोसन या चित्रपटातील गीतासाठी. आणि त्यामध्ये किशोरदांनी स्वतः ऍक्टिंग केलेली आहे, सर्वांनाच माहिती आहे. सायरा बानू आहेत, सुनील दत्त आहेत आणि किशोरदान एक वेगळी भूमिका घेऊन त्यांनी या चित्रपटामध्ये देखील ते आपल्याला दिसले होते. आणि खूप कॉमेडी असं चित्रपट आहे आणि खूप सुंदर असं हे देखील गीत आहे, म्हणजे त्यातली सर्वच गीतं छान आहेत, चित्रपट देखील तेवढाच गोड आहे. तर किशोरदांचं यामध्ये देखील एक वेगळा ऑरा दिसला होता, अगदी म्हणजे पान खाणारा माणूस, त्याची ऍक्टिंग त्यांनी केली होती कंटिन्यू पान खाणारा. आणि ते पान खाताना देखील त्यांची एक वेगळी स्टाईल दाखवलेली आहे पडोसन या चित्रपटात. तर हे गीत देखील त्यांनी स्वतःच म्हटलेलं आहे. तर हे गीत ऐकायचं आहे अविनाश चंदन पाठ, जयश्री चंदन पाठ, श्रेयस चंदन पाठ, मुकाम पोहोच, साकरडोह, तालुका मानोरा, जिल्हा वाशिम येथून. ऐकूयात आपले जे श्रोते आहेत चंदन पाठ फॅमिली यांची व्हॉट्सअप फरमाईश.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la